0: jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
1: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
0: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázali jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
0: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Athény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se Pasok v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
3: Jeste li znali, da se zástupnici u Evropskom parlamentu ne sastaju samo na plenarnim sjednicama? Redovito se sastaju i na sjednicama parlamentarnih odbora. Različiti odbori bave se različitim područjima politike. U ovoj epizodi saznaćete više o tome kako oni funkcioniraju. Kada govorimo o institucijama Evropske unije, često se spominju određeni pojmovi. Jedan od njih je i odbor. U Evropskom parlamentu postoje stalni odbori i nekoliko pododbora. Među njima su, na primjer, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbor za vanjske poslove, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i pododbor za ljudska prava. Osim na plenarnim sjednicama, zastupnici se sastaju na sjednicama odbora jednom ili dva put mjesečno u Briselu. Njihove su rasprave javne i prenose se uživo putem interneta. No, kako se ti odbori osnivaju? Članovi odbora imenuju se na početku svakog novog saziva parlamenta. Broj članova nekog odbora ovisi o području njegove nadležnosti. Naprimjer, u prvoj polovini 10. saziva odbori imaju od 25 do 90 članova. Politički sastav odbora uvijek odražava politički sastav parlamenta u cjelini. Na prvoj sjednici odbora njegovi članovi biraju predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i do 4 potpredsjednika. Njihov mandat traje 2,5 godine, baš kao i mandat predsjedništva Europskog parlamenta. Svaki odbor ima svoje tajništvo, čija veličina ovisi o broju članova odbora. Koliko odbora postoji i kojim se područjima politika bave? U Evropskom parlamentu postoji 20 stalnih odbora. Svaki odbor ima drugačije područje nadležnosti. Tako postoje odbor za proračune, odbor za ribarstvo, odbor za kulturu i obrazovanje, kao i odbor za prava žena i jednakost spolova. Parlament može osnivati i istražne odbore kako bi ispitao navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije. Isto tako, može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za rješavanje određenih pitanja. Trenutno postoje 4 pododbora. To su pododbor za ljudska prava, pododbor za sigurnost i obranu, pododbor za porezna pitanja i pododbor za javno zdravlje. Svaki od njih ima 30 članova. Mandat posebnih odbora traje 12 mjeseci, osim ako ga parlament ne produlji, kao što je to bio slučaj s posebnim odborom za pandemiju bolesti COVID-19. Taj je odbor osnovan u ožujku 2022. na jednu godinu. Kasnije mu je mandat produljen za još 3 mjeseca. Tijekom 15 mjeseci održava je više od 30 saslušanja i radionica. Na njima je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz Unije i ostatka svijeta, uključujući 8 članova Europske komisije. Njegovi članovi pročitali su i napisali stotine dokumenata, naručili brojne studije i organizirali 6 službenih putovanja. Sav taj napor urodio je plodom. Na plenarnoj sjednici u srpnju 2023. parlament je usvojio rezoluciju naslovljenu Pandemija bolesti COVID-19, stečena iskustva i preporuke za budućnost. Time je rad posebnog odbora zaključen. No vratimo se na parlamentarne odbore. Sigurno se pitate koja je njihova funkcija. Ima ih mnogo. Glavna uloga odbora je pripremanje za plenarnu sjednicu na kojoj sudjeluju svi zastupnici u Europskom parlamentu. Te pripreme uključuju sastavljanje izvješća o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije, koja zatim podnose parlamentu ili mišljenja koja podnose drugim odborima. Posebnu ulogu u tome imaju izvjestitelji, o kojima možete saznati više u drugoj epizodi ovog podcasta. Parlamentarni odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, podnose amandmane na plenarnoj sjednici, te imenuju pregovarački tim koji s vijećem radi na unijinom zakonodavstvu. Također organiziraju saslušanja sa stručnjacima kako bi donijeli najbolje moguće odluke. Osim toga, postoji i konferencija predsjednika odbora. Sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora koji se sastaju na zasebnim sjednicama. Konferencija izabire predsjednika među svojim članovima, a trajanje njegovog mandata iznosi 2,5 godine. Riječ je o političkom tijelu koje koordinira rad odbora i potiče njihovu suradnju. Da zaključimo, parlamentarni odbori bave se različitim područjima politike. Odbori se sastoje od zastupnika u Europskom parlamentu koji pripremaju izvješća za plenarne sjednice.

0: la voce. 6023.
1: Snentes, ta kinalakad lehe e ion. Ta kudikot kangeltoch, nil kudele. Winnen kudikot le gach bolstad. Agus kudele le kudikot. Inov tamid idiru kinaluan dli anahartoch, troroche. Is gneiv dli e tror ag lakin in studian entish, ag si yiriter arna bolstad. Lagan sé síos bruc a chaafar a bhaintamach, is cuid den rud ar a dugtar dlí tánaisteach an éantais í tróir. Sé atá ann an corp dlí ascraíonn ó na prúnsabal agus na cospóirí a leagtar amach i gonarthaí an éantais, ar a bíad an dlí príomhúil iad. Dálann scéal, más mian a tilolais áil fe chonarthaí an éantais, féach ar an episóid sa trá sa. Ach fíhlmís ar ár sampla, Tror flashtoch in usaida an antish. She cosporna trorok sa, tunachar plashtoch in usaida ara ergohil a lidu. Khanesha yenov, irak ernabal side, usaid plashtoch in usaida, old clati, sip, auskupine, a lidu, no few a hormask. Fil sheok an tror sa, imehev fehenadiog, aux hanigivaim, in uil fehefehehen. Ganaurus, hogan prosha sa, fad om. Tá sé an nám é an chopprú sa dlí náisiúnta, stic darí pleistecha in úsáide go láiricha a dhéal agus ar bartrún toltis a iriú nú. Ach má dhéach an dúthart, tá suip dlinna nú papéir, tréis teacht in áid cín pleistecha, don chuid is mó an is. Tá rain céimeanna i bróisis dréachtathe trórach a tosnú le togra ón gomisiún. Agus níasán, dinan an Parliament agus an chórla, scrúdú agus lasú irthe. Cílíon sa go nglachan Parliament na hórpa part in réachtú agus an nglacha tróirach ar éan. Sin chéim dhearnach ná an tróir a unchorprú in lí náisiúnta na Mólstát. Tugtar trasíomh ar bróise sa, morbun agus rialacháin, atá in aime go díirach in ngach Mólstát, ní mór tróircha a trasí sa dlí náisiúnta. Ach, conas í entar sa. Siad údrás náisiúnta gach bolstad a chinan conas a an chorprófar an tróir in an lí náisiúnta. Dachná, ní mór ééis seo a dhéanamh leistig de gáhíon ó chlacha na tróirach, ach is féidir an tréimhse seo a hína, más gá chun aistrú níos rianúla chun na réalacha nó a chintú de bharga na éantais agus dos na bolstad. Chun go duchig tróir i bhaim, Ní mór de bharta náisiúnta na cospóirí a leagtar síos sa dró sin a bhaintamach. Ní mór de sna húdaráis náisiúnta na bharta a ghlacan siad a chuirinúil don comisiún. Mun néantar son, os glóig an comisiún nós amach de sáirithe, mar gheall ar an aspa cumarsáide sa. Fiatig tróirach íos chaidán a leagan síos, ach ní léon mhac ar na bolstáid chaidán níos iarda a leagan síos, mar a diatach a bheith riachtana chana féin in an áras dlí féin. Sa chása, tá sé de ceart ag na bolstáid caidán níos irde na dúd atá sa tróir a chocrú, ach ní féidir le dul fé bhun na níos caidán. Mar sin, leagan tróircha síos, cóthairsecha, chun rialcha a chóchaibhú san éantas. Nuair na trasaíon bolstáid tróir ina glí náisiúnta, Fiatag an comisiún imach dí sáirithe a húnscnamh. Fiatag an comisiún nós imach dí sáirithe a húnscnamh comá, má hrasaíon tír tróir gomícheart. Mar a réitítar an cheist tréist ó ráhad tosig a húirt, fiatag an comisiún an cás a hárchor chun cuairt brethúnais an éantais Eorpaig. I gás na áirithe, fiatag an comisiún a íirig ar a gúirt, an bolstát le na muinin a ín áil. Ba cheart go gintóg méid an fionóis a talaíoch go bhfuil sé choréireach agus dí spreagathach. Go d'ain ní mór an fionóis a bheith ard go leor chana chintú, go dosníon an bolstát a cholíonna, mar sin, ní mór dó a bheith níos iarda ná an tarfa a bhuinan an bolstát as gan an tróir a cholíonna, agus ard go leor chumá chuna depach ar an bolstát an tróir a chur a bhaim a ríis. A rian le bhéal na bionós de réir chumas na tíre íc, ní hé an aim bolstát a chur a deblóid airgadais, ná carróch le héinge, os a chuinge sin sé príomhchaspóir nós amach de sáirithe a chin tú go gurann na bolstáit tlí an aontais a bhaim, chun lasa bhaintear an aontais. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán Farlamann na Háirpe, a chur an chud réile sa i de láthair.
2: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς χρηματοδοτήθηκε η νέα γραμμή λεωφορείου που χρησιμοποιείτε για να πάτε στη δουλειά ή το αγαπημένο σας πολιτιστικό κέντρο, το οποίο κάποτε ήταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο? Σε όλη την Ευρώπη, οι πόλεις και οι περιφέρειες αλλάζουν διαρκώς. Οι δρόμοι αναδιαμορφώνονται, οι δημόσιες συγκοινωνίες γίνονται πιο οικολογικές και νέες υπηρεσίες γίνονται διαθέσιμες. Πολλοί από εμάς δεν συνειδητοποιούμε ότι πίσω από πολλές από αυτές τις ορατές αλλαγές βρίσκονται προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να στηρίζουν τις πόλεις και να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε πώς η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τις πόλεις να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις και να βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Οι πόλεις χρησιμοποιούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, για παράδειγμα, για να αναβαθμίσουν υποδομές ή να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των δημόσιων μεταφορών. Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βοηθά τις πόλεις να κάνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους ευκολότερη. Η ιδέα πίσω από αυτή τη μορφή στήριξης δεν είναι καινούρια. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού το 1972, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν ότι οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών εμπόδιζαν την ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών. Υπήρχαν περιοχές που ευημερούσαν, αλλά υπήρχαν και άλλες με ανεπαρκείς επενδύσεις. Η σκέψη αυτή αποτυπώνεται και σε συνέντευξη τύπου του Αλμπέρ Μπορσέτ, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκείνη την περίοδο, η οποία έχει δημοσιευθεί από την Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι για οικονομικούς, πολιτικούς και ανθρώπινους λόγους δεν μπορούμε να ανεχθούμε τέτοιες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της κοινότητας, ειδικά αν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια ενοποιημένη Ευρώπη και μια οικονομική και νομισματική ένωση. Η λύση ήταν να συγκεντρωθούν πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επενδυθούν εκεί όπου θα είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έτσι, δημιουργήθηκε η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και να έχουν όλοι οι πολίτες παρόμοιες ευκαιρίες όπου και αν ζουν. Η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 4 βασικά προγράμματα χρηματοδότησης. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές και βοηθάει τις πόλεις και τις περιφέρειες να επενδύσουν σε καλύτερες υποδομές, σύγχρονες δημόσιες συγκοινωνίες και ψηφιακή καινοτομία. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, πόλεις όπως το Έσεν στη Γερμανία και το Λοντ στην Πολωνία έχουν μετατρέψει πρώην βιομηχανικές περιοχές σε πολιτιστικές συνοικίες και ανανεωμένους δημόσιους χώρους. Ένα άλλο βασικό πρόγραμμα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο εστιάζει στους ανθρώπους και στηρίζει προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και κοινοτικές δράσεις. Χάρη σε αυτό το ταμείο, πόλεις όπως οι Βρυξέλλες στο Βέλγιο και η Κοίμπρα στην Πορτογαλία έχουν αναπτύξει εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και έχουν βελτιώσει τις υπηρεσίες φροντίδας για ηλικιωμένους. Παράλληλα, λειτουργεί και το Ταμείο Συνοχής, το οποίο υποστηρίζει έργα μεγάλης κλίμακας σε λιγότερο εύπορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ταμείο που χρηματοδοτεί κυρίως υποδομές μεταφορών και περιβαλλοντικά έργα, όπως σιδηροδρομικές γραμμές και συστήματα καθαρότερου νερού, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της πόλης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Το ταμείο αυτό στηρίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, βοηθώντας τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση. Για παράδειγμα, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις Αστούριες της Ισπανίας, το Ταμείο βοηθά τις κοινότητες να απεξαρτηθούν από τις βιομηχανίες άνθρακα και υψηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εν ολίγης, τα τέσσερα αυτά ταμεία υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και την απασχόληση, τις μεγάλες υποδομές, καθώς και την πράσινη μετάβαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίνει το μέρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζεται για την πολιτική συνοχής. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να παρέχουν ουσιαστική στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κήρυξε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών, της εμβληματικής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική συνοχής, με μια ομιλία, στην οποία δήλωσε τα εξής.
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Η πολιτική συνοχής εκφράζει στην πράξη την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων επιτευγμάτων της. Είναι μια ζωντανή έκφραση της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Αλληλεγγύης. Αποδεικνύει στην πράξη πώς η Ευρώπη ενώνει τις δυνάμεις της για να διασφαλίσει ότι κάθε περιοχή και κάθε πολίτης μπορεί να υποφεληθεί από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Κάθε ανακαινισμένο σχολείο, κάθε νέο ψηφιακό κέντρο και κάθε έργο καθαρής ενέργειας που συγχρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Πώς μπορεί όμως μια πόλη να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η διαδικασία ξεκινά συνήθως σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές εντοπίζουν ένα πρόβλημα, όπως η ανεργία των νέων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος στα δημόσια κτίρια ή μια γειτονιά με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Στη συνέχεια, επιλέγουν το καταλληλότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και καταρτίζουν ένα λεπτομερές σχέδιο έργου. Το σχέδιο αυτό περιγράφει τι πρόκειται να γίνει, ποιοι θα υποφεληθούν, πόσος χρόνος θα απαιτηθεί και ποια θα είναι η επίδραση στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τα έργα αξιολογούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εφόσον εγκριθούν, οι πόλεις λαμβάνουν τη χρηματοδότηση και συνήθως έχουν στη διάθεσή τους αρκετά χρόνια για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Η κεντρική ιδέα είναι απλή. Όταν οι πόλεις έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους πόρους, είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να γίνουν πιο πράσινες, πιο δίκαιες και πιο ανθεκτικές. Για τους φοιτητές, αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες προς τα πανεπιστήμια, ανακαινισμένα αμφιθέατρα και νέες ευκαιρίες κατάρτισης που θα τους βοηθήσουν να βρουν την πρώτη τους δουλειά. Έτσι, την επόμενη φορά που θα επιβιβαστείτε σε ένα καινούριο λεωφορείο ή θα περπατήσετε σε έναν ανακαινισμένο δημόσιο χώρο, αφιερώστε λίγο χρόνο για να κοιτάξετε γύρω σας. Ίσως δείτε μια σημαία με την ένδειξη «Συγχρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom zameraným na podporu demokracie, spolupráce a porozumenia v Európe i vo svete. Je prejavom uznania voči tým mladým ľuďom, ktorí sa vytrvalo snažia posilňovať spoločný zmysel pre európsku identitu. Cena vznikla v roku 2008 a udeľujú ju spoločne Európsky parlament a nadácia ceny Karola Veľkého v Aachene. Národné poroty v jednotlivých členských štátoch a Európska porota každoročne vyberú projekt z každej krajiny Európskej únie. Víťazi národných kôl sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene, kde sa vyhlásia tri najlepšie projekty. Podujatie sa tento rok konalo 12. mája a prvé miesto získal projekt ILEM z Belgicka. Ide o prvú jazykovú aplikáciu určenú utečencom a žiadateľom o azyl. Aplikácia využíva jazyk na prekonávanie nedorozumení medzi rozdielnymi kultúrami, ako aj vedomostných medzier utečencov o krajinách, do ktorých prišli. Obsahuje množstvo užitočných fráz, príbehov a hier na učenie sa jazyka a ponúka spôsoby, ako sa spojiť aj s ďalšími používateľmi. Cieľom projektu je zblížiť ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím, skúsenosťami a spoločenským postavením. Myšlienka projektu sa zrodila v roku 2021 v duchu hesla Utečenci pre utečencov. O druhé miesto sa podelili hneď dva projekty. Mobilné klimatické múzeum z Litvy a Európsky spravodajca z Holandska. Litovská organizácia s anglickým názvom Active Youth, v preklade Mládež v akcii, vytvorila v máji 2022 projekt mobilného klimatického múzea. Jeho ambíciou bolo motivovať ľudí k takému životnému štýlu, ktorý bude šetrný ku klíme. Múzeum tvoria 4 mobilné námorné kontajnery, ktoré predstavujú 4 témy. Sú nimi zmena klímy, Európska zelená dohoda, udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé potraviny a napokon praktické tipy na zníženie spotreby. Výstavu mobilného klimatického múzea možno usporiadať aj v ďalších krajinách. Popri litovskom projekte skončil na druhom mieste aj projekt Európskeho spravodajcu, ktorý vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je žurnalistika zameraná na Európu. Tým spravodajcov na webovej stránke a v informačnom bilténe informuje o európskych témach. Obsah je určený všetkým tým, ktorých zaujíma aj dianie za hranicami vlastnej krajiny. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
5: Få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Merkouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
6: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
5: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet.
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
5: Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Merkouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Merkouri dog 1994 i New York. Hon gavs en begravning med samma hedersbetygelser som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Merkouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Merkouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Merkouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelser. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
7: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasbourg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizor de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
8: Obrovské množství plastového odpadu v Evropě každoročně nekončí v kontejnerech na tříděný odpad, ale na skládkách, ve spalovnách a bohužel také ve volné přírodě. Jedná se o miliardy kusů, které se mohou rozkládat i staletí.
9: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se podíváme na ambiciózní plány Evropské unie týkající se omezování plastů, které ničí naši planetu.
8: Znečištění plasty je všudy přítomné. Týká se každého koutu našeho kontinentu i celé naší planety. Je to problém, který se může zdát neřešitelný, ale Evropská unie je odhodlána převzít iniciativu a zasadit se o čistší a udržitelnější budoucnost. Začněme s několika fakty. Povědomí veřejnosti o recyklaci a snaha recyklovat jsou sice na vzestupu, ale značné množství plastového odpadu v Evropské unii se stále nerecykluje. Přesné údaje kolísají, ale odhaduje se, že v současné době se v EU recykluje méně než 40% plastových obalů, což znamená, že většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo v horším případě znečišťuje naše životní prostředí. To přispívá k obrovskému problému, který má dopad na naše oceány, půdu a v konečném důsledku i naše zdraví.
9: Boj proti znečištění plasty není pro Evropskou unii novinkou. V posledních několika letech podniká kroky k přechodu na oběhové hospodářství v oblasti plastů. Zlomovým bodem byla Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství z roku 2018, která stanovila ambiciózní cíle v oblasti recyklace, přetváření plastových výrobků a snížení množství odpadu. Tato strategie připravila půdu pro směrnici o plastech na jedno použití, která byla schválena v roce 2019. Evropský parlament zaujímal k problematice plastů na jedno použití jasný postoj již dříve a směrnice pak sehrála v boji proti znečištění plasty v Unii klíčovou roli. Zakazuje některé plastové výrobky na jedno použití, které mají snadno dostupné alternativy. Týká se to plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek nebo tyček na balónky. Také stanovuje cíle týkající se omezení spotřeby jiných plastů na jedno použití, jako jsou krabičky na potraviny a kelímky, a představuje systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které mají zajistit, aby za sběr a recyklaci odpadů platili znečišťovatelé. Tyto kroky Evropského parlamentu vyslaly jasný signál. Období tradičního modelu vzít, použít, vyhodit pro plasty skončilo. Zásadní je, že EU se nezaměřuje pouze na regulaci plastů, ale také aktivně podporuje plastový průmysl v tom, aby byl přizpůsobivý a inovativní. S vědomím toho, že přechod na oběhové hospodářství vyžaduje významné změny ve výrobních procesech a materiálech, nabízí Evropská unie celou řadu možností financování. Jejich cílem je pomoci společnostem v tom, aby investovali do nových, udržitelnějších technologií, používali recyklované materiály při výrobě a rekvalifikovali své pracovníky v zájmu ekologičtější budoucnosti.
8: Tím ale práce nekončí. Evropský parlament nyní svou pozornost zaměřuje na skrytou hrozbu mikroplastů. Tyto drobné kousky plastu o velikosti méně než 5 mm vzbuzují stále větší obavy. Vznikají různými způsoby, například rozkladem větších plastových výrobků nebo uvolňováním mikročástic z kosmetiky, ze syntetických textilií při praní a také z pneumatik, které se odírají při jízdě. Údaje o znečištění mikroplasty jsou alarmující. Studie naznačují, že denně se do životního prostředí uvolňují miliardy mikroplastových částic. Nalezeny byly všude, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší hory, v jídle, ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme, a dokonce i v lidském těle. Evropská komise v akčním plánu z roku 2021 s názvem Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy navrhla, aby Unie do roku 2030 snížila počet mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30%. Evropský parlament aktivně prosazuje komplexní opatření k dosažení tohoto cíle, připravuje nové právní předpisy zakazující mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků, a vyzývá k inovativním řešením pro zachycování mikroplastů z prádla a odpadních vod předtím, než skončí v řekách a oceánech. Je to velká výzva, ale parlament je odhodlán problematiku znečištění plasty řešit zevrubně.
9: Na cestě k budoucnosti bez plastů musíme přiložit ruku k dílu všichni. Přestože Evropská unie a Evropský parlament přijímají významné právní předpisy, to, jestli budou tyto iniciativy úspěšné, závisí v konečném důsledku na nás všech.